Jo, nem bukmat nem jako Jean Grey, jako lepšího jim video. Šel jako bylo, ká na music, jo, maniké, byl mi taky, ká, ben. Jo, ben.